Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pozor! Ikonický

0: Kuta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Dance Radio.

Jedna minutka nás dělí od 7 hodiny ranní, krásné, dobré úterní ráno, tady je Andy Road a blíží se nám taky start nového, jak pracovního dne, tak samozřejmě i nového ranního freshe. Já vám přeju pohodové ráno, Rudimental, Ella Eyre, Waiting All Night. Naprosto fantastická, ikonická věc. No a my půjdeme pomalu odpálit ten úterní ranní fresh, kde nás čeká 120 minut toho nejlepšího staneční muziky a taky spousta informací a z muziky, jak jsem sliboval, nabídneme třeba Jubal Ocean House.

Tak krásné úterní ráno, 7 hodin, pár drobných, k tomu my jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Dance Radio. Střední Evropu čekají další velmi teplé dny, při kterých mohou teploty stoupat na 40 stupňů Celsia. Na některých místech by mohlo být ještě tepleji než koncem června, kdy padaly národní rekordy. Jev El Niño se nadále postupně zesiluje a podle Světové meteorologické organizace by měl v období srpna až října 2026 dominovat globálním klimatickým podmínkám, čím se zvýší pravděpodobnost teplot nad normálem ve velké části světa a dojde k výrazným změnám v rozložení srážek. V pondělí se do Česka po mírnějším víkendu vrátila vedra v plné síle, teploty opět stoupaly ke 40 a na Moravě byl překonán historický rekord, když ve Strážnici už před 3 hodinou bylo 39,9 stupňů Celsia. Počasí. V úterý očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 38 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: 7 hodin, 15 minut k tomu, krásné, dobré úterní ráno, dáváte si Dance Radio na vlnách 89 a 102,9 FM. Tady je úterní ranní fresh s datem 4. srpna, svátek nám slaví Dominik, takže všem Dominikům přejeme rozhodně všechno nejlepší a všechno, co se jim tak má přát. Pokud i vy nějakýho Dominika znáte, tak rozhodně doporučuju zpříjemnit mu den nějakou zprávou nebo zavoláním, určitě mu to udělá radost a my se tady pokusíme na Dance Radio mu udělat radost muzikou. To samozřejmě platí i pro lidi, pro posluchače, kteří dneska nic neslaví, tak ale samozřejmě i pro vás je určená následující muzika a taky následující playlist Dance Radio. Před námi novinka v našem éteru Jubel Ocean House, bude taky Kalhet a Kluckenbach a nebo Spáda s peckou a Melodia. Tak krásné ráno s Dance Radiem.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než

0: 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
4: Že nic neřešíš.
3: Přesně.
4: Proto jsme vybrali Auto ESA.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Dance Radio. Dance Radio.

0: Naprosto fantastická a taky pěkně melodická věc. Spádá melodia právě teďkon Féteru na 89 a 102,9 FM. Ještě jednou přeju krásné dobré ráno vám všem i těm, kteří právě třeba teďkon naladili ty nejvíc taneční vlny v českém éteru 89 a 102,9 FM. Máme přesně 7:30 a to je čas, kdy se budeme podívat na to, jak to bude dneska vypadat s počasím.
1: Počasí.
0: Dnes v úterý k nám dorazí do České republiky opět tropy, tak na to buďte rozhodně připraveni. Pokud dneska nemusíte, tak rozhodně nedělejte žádné aktivity na sluníčku, protože dneska se teploty přiblíží opět k tropickým 40 stupňům, bude jasno, polojasno a bioboje na stupni číslo 1. Každopádně dnešní den bude hodně tropický, zítra tomu bude, jak bychom to úplně podobně, a pokud můžeme doporučit, tak rozhodně nějaký koupák. Pojďme dál na muziku. Cream, Avicii, Don't Blink, Another 54 Ultra a bude taky Shapov.

0: Naprosto fantastický sound Féteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Shapov, Svenky tu Honza a Wild and Free právě teďkon v našem éteru. 10 minut nebo 12 minut nás dělí od 8 hodiny raní, kdy po 8 budeme samozřejmě pokračovat další hodinou a úterního ranního freshe na 89 a 102,9 FM. My si dáme do 8 hodiny Calvina Harrise nebo taky Davida Guettu a Calvin Harris a pecka Summer. Já jsem teďkom v posledních dnech sledoval vlastně jakoby Calvina Harrise vzhledem tomu, že to je vlastně jeden z nejvíce placených DJů a producentů na planetě. A je poměrně zajímavý, že je opravdu jako rozdíl, když je člověk showman a není, což samozřejmě jakoby nechci teďkon jakoby nikoho schadit, nechci říct, že to je vůbec jakoby špatně to, jak to dělá. Náhodou za mě to dělá jako velice dobře, ale viděl jsem pár teďkon jeho vystoupení za poslední dobu, ať už na internetu nebo třeba živě v rámci Beats for Love, a ten vizuál toho, jak vlastně jakoby to vypadá i to, co se potom vlastně dělo na Tomorrowlandu, tak vlastně nejsem si úplně jistý, jestli je hodně takových financí za takový DJský set. Nicméně produkci má naprosto skvělou a co se týče třeba pecky, která nás čeká, tak ta si myslím, že se k dnešnímu dni naprosto hodí. Calvin Harris Summer a bude taky David Guetta Kill Me Slow.
1: Nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Beats Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Dáváte si úterní Dance Radio, úterní ranní Fresh Sandy, David Guetta, Morten, Kill Me Slow. Fantastická věc na závěr první hodiny úterního ranního Fresh. A my samozřejmě pokračujeme dál, za dvě minuty bude 8 hodin ráno, kdy si dáme zprávy a taky počasí. No a pak budeme pokračovat s tou nejlepší taneční muzikou a těšit se můžete po 8 hodině třeba na Hugo Day Know. A bude taky Jamie Jones, Camden Cox a State of Mind.

úterní ráno. Zdravíme také všechny, kteří právě teďko naladili. Před námi aktuální zprávy a taky počasí. A pak už půjdeme na muziku. Čeká nás Drown Moon, Tiesto, Fire, Hugo a spousta dalšího. Dance Radio News. Parta mladých dívek se před několika dny v obci na Chomutovsku rozhodla zpestřit si prázdniny popíjením alkoholu. Jedna z nich poté skončila s otravou v nemocnici. Žena, která dívkám ve věku 14 a 15 let prodala dvě lahve vodky, čelí nyní trestnímu stíhání. Britská energetická společnost BP nabídla k prodeji své podnikání v Severním moři. Pokud transakci dokončí, završí se přibližně 60-letá historie těžby firmy v oblasti. Prodej může mít hodnotu kolem 2 miliard liber a týká se provozu zaměstnávajících zhruba 1100 lidí. Americká společnost Apple koupila na počátku dubna prostřednictvím své dceřiné společnosti českou firmu PlasmaSolv, která se zabývá materiálovým inženýrstvím a specializuje se na vývoj softwaru pro simulaci plazmových procesů. Vyplývá to z oznámení na internetových stránkách Evropské komise. Počasí. V úterý očekáváme další tropický den, bude jasno, polojasno a v odpoledních maximech naměříme až 38 stupňů. Bio ukazuje poté jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance.

0: jednoho z průkopníků stylu Latin House, který kombinuje house s latinskými prvky, tribal perkusí a afrovlevy, což samozřejmě se podepisuje v jeho produkci, protože když si vezmeme Hyuga tracky, tak opravdu ten nádech toho latina a všechny ty perkuse a ten groove jako takovej, tak opravdu je to spíš jakoby do latino houseu, ale vzhledem k tomu, že ty hudební trendy se každým rokem mění a každý rok je trendy něco jiného, tak vlastně není vůbec divu, že Hugel má rok 2026 extrémně nabitej, má spousta shows, dokonce byl i nedávno na Slovensku, kde se mu povedla obrovská party. Asi si říkám, jakoby, kdo by ještě tak jako mohl udělat Hugel v Praze, protože je to jeden z těch DJ producentů, kterého si myslím, že každý z nás by měl aspoň jednou za život vidět. Pojďme dál na muziku, jdeme si dát Olive, You Are Not Alone, bude taky Fisher The Midnight, anebo taky Jamie Jones a Camden Cox State of Mind.
1: Už tam budem.
2: Nech toho.
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň, štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
1: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
9: Dance Radio. Dance Radio.

Novinka Féteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM, Jamie Jones, Camden Cox a State of Mind právě teď kon Féteru na Dance Radio. Máme krátce, přátelé, po půl devátý a já si myslím, že to je právě přesně teďkon ta doba jít se ještě jednou podívat na počasí, protože i teďkon v těchto minutách spousta z vás třeba stává, probouzí se a přemýšlí nad tím, co vlastně dnešní den bude dělat. Tak já pro vás mám jeden zaručený tip. Počasí. Vzhledem k tomu, když to vezmu kolem a kolem, jaký nás dneska čeká tropický počasí, tak bych doporučoval vzít to někam k vodě, na bazén, k rybníku, do jezera, prostě úplně jít se někam schladit, protože v úterý očekáváme tropický den, až 38 stupňů, bude jasno, polojasno, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž, a pokud dneska opravdu nemusíte, tak radši nic nedělejte a běžte si jenom prostě tak dáchnout, odpočinout si, schladit se a užít si ten den. Samozřejmě pokud musíte být v práci, stejně tak jako my, tak přeju pohodový den s Dance Rádiem. Pokud nevíte, jak nás ladit, tak 89 a 102,9 FM, případně taky aplikace Dance Rádia. My jdeme dál na muziku Justice, Avera, Me Rehab, Ben Bummer, anebo taky Fred Again.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dalo by se říct, že jeden z největších světových producentů právě teď proletěl doslova eterem Dance Rádia na 89 a 129 FM. Fred Again a pecka Adore You právě teďko na, v našem eteru. 6 minut nás dělí od 9. hodiny, kdy po 9. už tady bude dopolední Drive s Katy. Odpoledne také odpolední show s Michaelem C. A myslím si, že máte den plný tý nejlepší taneční muziky. Do 9. já zahraju ještě La Fuente, Born to Make It a bude taky DJ Fresh a Goldust.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Jedna minuta nás dělí od 9. hodiny ranní, vy si stále dáváte ještě úterní ranní fresh a taky tohle to byl DJ Fresh a pecka Goldust, jedna z těch legendárních věcí, která určitě otřásla celým světem a tahle ta věc nám zároveň ukončila úterní ranní fresh. Já vám popřeju krásný zbytek dne, mějte se krásně, užijte si úterní den, hlavně toho moc dneska nedělejte, protože opravdu nás čeká opravdu velký pařák, radši se běžte někam plácnout k vodě. No a zítra zase v 7 hodin ráno jsem tady jako na koni. Loučí se Andy, mějte se krásně a ahoj. Střední Evropu čekají další velmi teplé dny, při kterých mohou teploty stoupat na 40 stupňů Celsia. Na některých místech by mohlo být ještě tepleji než koncem června, kdy padaly národní rekordy. Jev El Niño se nadále postupně zesiluje a podle Světové meteorologické organizace by měl v období srpna až října 2026 dominovat globálním klimatickým podmínkám, čím se zvýší pravděpodobnost teplot nad normálem ve velké části světa a dojde k výrazným změnám v rozložení srážek. V pondělí se do Česka po mírnějším víkendu vrátila vedra v plné síle, teploty opět stoupaly ke 40 a na Moravě byl překonán historický rekord, když ve Strážnici už před třetí hodinou bylo 39,9 stupňů Celsia. Počasí. V úterý očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 38 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: Přátelé, Maduk a Bring Me Down na frekvenci Dance Radio. Máme 9:45, já vám přeji krásný dobrý ráno. No a rozhodně taky věřím, že ladíte frekvence Dance Radio, ať už jste kdekoliv, u vody, na dovče, v práci, ve fitku, v autě. Tak věřím, že signál a frekvence Dance Radio doletí přesně tam, kam mají. Máme dneska úterý 4. srpna, svátek slaví Dominik. No a co vás čeká? Nemene spoustu skvělý muziky. Dneska probereme dovolenou, festák, taky videoset dne, nový release a tak dál, takže to všechno a ještě mnohem víc, budeme toho řešit hodně a taky k tomu se příjemně hrát. Představíme nejenom náš playlist, ale i spoustu novinek, který už mám pro vás připraveny, takže za chviličku už Harold Van Lent, novinka od Clean Bandit nebo Timmy Trumpet, Future Bound a spoustu další muziky, takže krásný ráno, jsme Dance Radio.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

89 a 102.9 FM, přátelé, za náma další výborný track Futurebound, Lee Matthews a taky Perfect Sky. No a my už se pojďme podívat na velmi krásnou věc, kterou se připomněli a připomínají v Maďarsku, a to uplynutí 40 let od legendárního koncertu kapely Queen, včetně Freddieho Mercuryho, na kterýho tady neustále vzpomínají. A je to neuvěřitelný, 40 let uplynulo od legendárního koncertu. No a v rámci toho, vzhledem tomu, že tady fanoušci velmi milují tuhletu kapelu a ta fanouškovská základna je opravdu obrovská, tak se rozhodli u Balatonu odhalit bystu Freddieho Mercuryho. A je to vlastně taková připomínka koncertu Queenu, konkrétně z roku 1986, ze 27. července. A to proběhlo v Budapešti v rámci turné The Magic Tour. Přátelé, to jsem ještě ani nebyla na světě. To tehdejší vystoupení se stalo jedním z nejvýznamnějších hudebních momentů za železnou oponou a vlastně do dneška patří mezi nezapomenutelné chvíle kapely a mám pocit, že je to i zdokumentovaný někde jako živák po letech vydaný. Takže si myslím, že tohle je krásná věc, jak zavzpomínat nejenom na celou kapelu, ale hlavně tedy na zesnulýho Freddieho, který byl prostě neskutečný umělec. Takže za mě moc hezký. Dance Radio.

0: Přátelé, Jason Status, ostřílená dvojice, taky společně s Mokou, Countdown Me. A pokud jste byli na Lety Trollu před několika dny, konkrétně minulý týden, tak věřím, že jste si právě Jason Status nenechali ujít, protože i ti byli součástí line-upu. A věřím, že samozřejmě jste si to užili úplně, úplně na maximum, co to šlo. No a pojďme se už podívat na velmi takový zajímavý tutoriál, který možná bude zajímat všechny začínající DJ, kteří třeba nechtějí utrácet příliš mnoho peněz za třeba lekce v nějakých školách a tak dále. A pokud třeba patříte mezi samouky, nebo byste zatoužili se DJing naučit, tak v dnešní době už najdete na internetu celou řadu skvělých možností, jak se naučit a vlastně jako osvojit si ty techniky DJingu a mixování a třeba taky i využít zásadní a důležitý rady pro začátečníky. A právě třeba Sosa, což je DJ a taky producent, je nejnovějším umělcem v sérii How I DJ, což je velmi zajímavá série, která je pod hlavičkou DJ Magu. A DJ Mag právě představuje How I DJ, kdy oslovuje jednotlivý DJe, začínající, ale i hlavně pokročilý producenty, kteří vlastně předávají svůj styl mixování, používání třeba i techniky, vychytávek a tak dále. A nejenom, že radí úplně začínajícím DJům, ale taky potom těm pokročilým odhalují svoje techniky a triky, díky kterým potom ten váš mix může být kreativnější, zajímavější a můžete jako využít i spoustu těch možností, které dneska už ta technika nabízí. Takže na YouTube kanále, když si dáte DJ Mag přímo How I DJ, dáte si Sosa, tak už na vás vyběhne tohleto video, je to úplně gratis, je to zdarma, tak se na to mrkněte a věřím, že to pro vás může být velmi zajímavý video a obsah.
1: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance.

Martin na 52 a DJ Tonka The Love Shack v Éteru Dance Rádia. Máme minutu po 10. hodině a pojďme se naladit na další kousky, který vás čekají už za několik málo minut. Třeba NDC a Becky Hill.

0: Nebudou chybět ani London Grammar a skladba s názvem House. Co se týká další muziky, čeká nás toho opravdu hodně, představíme se i novinku a omrkneme festiáky, omrkneme dovolenky a omrkneme taky AI. 10.01 aktuální čas, teď už Andy a aktuální zprávy. Dance Radio
1: News. Parta mladých dívek se před několika dny v obci na Chomutovsku rozhodla zpestřit si prázdniny popíjením alkoholu. Jedna z nich poté skončila s otravou v nemocnici. Žena, která dívkám ve věku 14 a 15 let prodala dvě lahve vodky, čelí nyní trestnímu stíhání. Britská energetická společnost BP nabídla k prodeji své podnikání v Severním moři. Pokud transakci dokončí, završí se přibližně 60-letá historie těžby firmy v oblasti. Prodej může mít hodnotu kolem 2 miliard liber a týká se provozu zaměstnávajících zhruba 1100 lidí. Americká společnost Apple koupila na počátku dubna prostřednictvím své dceřiné společnosti českou firmu PlasmaSolv, která se zabývá materiálovým inženýrstvím a specializuje se na vývoji softwaru pro simulaci plazmových procesů. Vyplývá to z oznámení na internetových stránkách Evropské komise. Počasí. V úterý očekáváme další tropický den, bude jasno, polojasno a v odpoledních maximech naměříme až 38 stupňů. Bio ukazuje poté jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Přátelé, do vašich uší jsme si dali další sound, skladbu Let Go, starší kousek v podání producenta Paul van Dyka, taky společně s Ray Garvey. No a my už se pojďme podívat do světa filmů a taky na velký rekordy novýho snímku, který momentálně pokračuje v rámci pavoučí ságy, a to Spider-Man. Velmi očekávaný snímek Spider-Man z Brusu Nový den, tak přímo takto se jmenuje, a překonal, přátelé, severoamerický rekord tržeb za uplynulý víkend v kinech, protože se na vstupném za jeden jediný víkend vybralo více než 360 milionů dolarů, což je zhruba asi více než 7,5 miliard korun, a je to dosud nejvíce za první víkend od uvedení na plátna ve Spojených státech a Kanadě. No a do této doby v USA držel rekord film Avengers Endgame z roku 2019, který vlastně to prvenství měl, ale momentálně po letech právě Spider-Man předčil tato čísla a předpokládá se, že momentálně to zatím bude jeden z nejvíce navštěvovaných filmů v kinech. Tak přátelé, je to mazec, ten čtvrtý díl ze série o Spider-Manovi režíroval Destin Daniel Cretton, hlavní roli stvárnil klasicky Tom Holland a teda ta výroba a budget na tenhle ten film celkově byl více než 220 milionů dolarů, což je masakr. Ještě v tom nejsou náklady na marketing, no, mazec, ale já si myslím, že se to vrátí určitě velmi rychle. No, takže pokud jste nevěděli, na co vyrazit do kina, nebo už jste všechno viděli, tak teď rozhodně Spider-Man.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: Už tam bude?
5: Nech toho!
4: Raději už tam bude?
5: Přestaň! Štíhá mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
1: Dance Radio.

Přátelé, John Summit, Julia Wolf a With Me, tak to je totální energická nálož, která si myslím, že v rámci léta rozhodně patří do našeho playlistu a věřím, že milovníci Johna Summita teď zajásali. A pokud samozřejmě používáte umělou inteligenci, ať už pro svý osobní, soukromý účely, anebo třeba pracovní, tak si myslím, že vás určitě bude zajímat důležitý téma, který je docela důležitý a zásadní i pro samotné firmy, protože právě od uplynulého víkendu, konkrétně od 2. srpna, nabývá platnosti nová věc, a to AI Act, což vlastně znamená, že povinně je jako nově důležitý označovat jakýkoliv obsah umělé inteligence a výtvory umělé inteligence. A je to vlastně jako, spadá to pro všechny sociální sítě, pro jakýkoliv vizuály, weby a tak dále. A vlastně veškerý obsah, který vygenerujete, tak je povinnost nahlásit a vlastně nějakým způsobem označit. Ta povinnost se vztahuje mimo jiné i na zákaznický chatboty, asistenty, obrazový i zvukový obsah, i taky uměle vytvořená a vygenerovaná videa. A právě společnostem a firmám, který tyhle ty, nebo společnosti, které tyhle příslušné povinnosti poruší a nebude to označovat, tak pokud přijde na ně kontrola a přijde se na to, tak hrozí dokonce pokuty až do výše 15 milionů eur, což už není teda malá částka a tak dále. No a samozřejmě Česká asociace umělé inteligence k tématice vydala podrobný texty, že se jedná o samozřejmě evropský nařízení AI Act a tak dále a tak dále. Takže pokud samozřejmě se vás to týká a posloucháte a tak dále, tak si určitě najdete kompletní informace na netu, na internetu, abyste věděli a případně na to byli připraveni. Teď už Reflect a Need to Feel Loved, nádherná věc, a to v remixu od Adam K. a Soha. Užijte si to.

0: Andrea a I Would Die, a to v remixu od Tyla na frekvencích Dance Radio, a stále ladíte úterní dopolední drive, který je v plném proudu, a my pokračujeme dál. 9 minut nás dělí od 11. hodiny a budu mít pro vás tip pro dnešní den na videoset dne. Tentokrát potěším všechny fanoušky producenta DJ, který si říká Notion, který mimochodem je velkým zástupcem žánru UK garage a bassline a všech různých zlámaných beatů, ale kombinuje i třeba house, takový jako garage house, řekla bych. No a právě Notion nechyběl taky v rámci line-upu, v rámci festivalu Lollapalooza v Chicagu, který je samozřejmě teďka uplynul. A možná to ještě funguje, možná ještě už asi festival skončil. Každopádně z Lollapalooza už je spoustu různých záznamů a videí na YouTube a právě oficiálně Notion přidal taky svoje liveko právě z letošního ročníku. A musím říct, že prostě ta jeho energie za mixem je jako fakt top a zároveň i produkce prostě už řadu let jako patří mezi fakt jako top věci. Zároveň taky taková menší pozvánka, protože už 2. října Notion bude i tady v Praze, konkrétně v pražský Roxy, takže pokud ho máte rádi a nikdy jste ho třeba předtím nikdy naživo neslyšeli, tak právě 2.10. byste měli vyrazit. No a tenhle ten videoset za chviličku taky přesdílím na naše sociální sítě. Teď už vám letí Michael Kelfen a taky No Rhythm a Megan Lee. Příjemný poslech.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: vzpomínky na skútry a na fire věc, která zazněla i v tenhle moment na frekvencích Dance Rádia. Máme 4. srpna, úterý, překlenuli jsme se do druhé poloviny prázdnin, no a úterní dopolední drive stále v plném proudu až do dnešní 12. hodiny skatey. Za chviličku už Calvin Harris, Jazzy a Satisfy. That's what we do. Nebudou chybět ani Skyline a česká partička se skladbou Sorry Not Sorry. My se blí a řítíme do poslední hoďky v rámci dnešního dopoledního driveu. Určitě se mrkneme do světa hudby a také se podíváme, kam dnes můžete vyrazit. Teď už připravené Andy a nejčerstvější zprávy. Hezký dopoledne. Dance Radio
1: News. Střední Evropu čekají další velmi teplé dny, při kterých mohou teploty stoupat na 40 stupňů Celsia. Na některých místech by mohlo být ještě tepleji než koncem června, kdy padaly národní rekordy. Jev El Niño se nadále postupně zesiluje a podle Světové meteorologické organizace by měl v období srpna až října 2026 dominovat globálním klimatickým podmínkám, čím se zvýší pravděpodobnost teplot nad normálem ve velké části světa a dojde k výrazným změnám v rozložení srážek. V pondělí se do Česka po mírnějším víkendu vrátila vedra v plné síle, teploty opět stoupaly ke 40 a na Moravě byl překonán historický rekord, když ve Strážnici už před 3. hodinou bylo 39,9 stupňů Celsia. Počasí. V úterý očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 38 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

House, Trance, Techno, Drum and Bass, Tech House. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio.

my pokračujeme dál. Doufám, že jste s náma, máte příjemný úterní dopoledne a že jste samozřejmě s náma, ať už ladíte kdekoliv, na dovče, u vody, v autě, v práci, možná třeba i ve fitku a tak dále, tak rozhodně věřím, že jste s náma. A mrknem se ještě také na velmi další zajímavý téma. Dneska už jsme několikrát zmiňovali umělou inteligenci, že nově vstupují v platnost evropská novela, kdy vlastně všechen obsah generovaný AI nebo i chatboti a tak dále musí být nahlášeni, musí být vlastně jakoby označeni a tak dále. No a v návaznosti na to mě taky zaujala nová analýza, která vlastně studovala streaming hudby a tak dále a takzvaný umělce v uvozovkách, teď právě zmiňuju ty uvozovky, kteří vlastně jsou trošku umělou inteligencí a nebo se schovávají za to, že tvoří hudbu, ale tvoří z většiny procent právě skrze generování AI. No a právě ty nový analýzy a studie ukázaly celosvětový, že největší teďka momentálně obraty a výdělky mají právě umělci, kteří generují hudbu pomocí AI. A právě ti si přišli na docela hodně solidní mění, více než 6 milion dolarů. A taky je neuvěřitelný, že se jim daří i hodně dobře, co se týká streamingu, protože jednotlivé skladby mají v průměru 2 až 3 miliardy přehrání, což je jako masakr. S touhle studií přichází platforma Capwing pro tvorbu obsahu a editaci videí s pomocí a využitím AI a odhaduje se, že právě největší hudební interpreti s umělou inteligencí vydělávají na streamingu úplně nejvíc a ty částky jsou brutální. Tak přátelé, přesto, že celá řada platform s tím bojuje, ty uměle vygenerované skladby vlastně jsou smazány, jakoby tlumeny a blokovány, tak i tak pořád jich je tam strašná

0: má spousta a vlastně na všech různých platformách. A hustý je, že to vlastně vydělává a ještě spoustu lidí to poslouchá. Masakr.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
3: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
2: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
3: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
2: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Pozor! Ikonický muzikál Noc na Karlštejně míří 8. až 13. srpna na Sychrov a Konopiště. Zazní všechny legendární písně v podání Kateřiny Brožové, Marka Vašuta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.
7: Dance Radio.

Přesně ta kulturní a party service je připravený, pojďme se podívat, kde se co děje. Začneme odpoledníma akcema a přesuneme se i na ty večerní. Letní grébovka s divadlem MA, tak to se přichystalo na srpen 20 představení, které se odehrají v grébovce pod širým nebem, a to až do 28. srpna. I dneska vás čeká zajímavý představení, takže se na to určitě mrkněte. Mrkněte se ale taky i na Prague Pride Festival, který nabízí celý tento týden spoustu akcí, přednášek, panelových diskuzí, výstav, ale taky i mejdanů, nejenom venku, ale taky večer. Třeba výstava v galerii Art Wall Jan Matýsek, taky můžete vyrazit dneska třeba od 14 hodin na Picnic Pride Yacht, přímo tedy ven na Parukářku, na další místa. No a na Střevečáku, Střevecký ostrov, tak tady se odehrává veškerý nebo hlavní ten program. Zároveň taky můžete vyrazit na další místa a nenechte si ujít i speciální diskuze, promítání filmů, ale taky i mejdanů. Takže určitě doporučuji taky praguepride.com a tam máte veškeré informace. Mrkneme se ještě na další věc. Trojský pivovar dnes nabízí v rámci letní podcastové scény Harry Potter seriál očima fanoušků live. Takže dneska od 19 hodin bude v Trojském pivovaru se povídat o Harrym Potterovi. No a dnes taky studio Alta nabízí storytelling u ohně od 20 hodin. Přesuneme se na koncerty. Jazz Dog nabízí Tomáše Lišku a Invisible World od 21 hodin. A pokud byste rádi na Jackie Darling, tak tuhletu sestavu si můžete užít v čítárně Unijazz od 20 hodin. Mrkneme na koncert třeba i v Roxy. Dnes od 21 hodin tady míří partička White Girl Music. A těšit se můžete i třeba do Crossu na Punk Night a DMB Stage. Celý to startuje už od 20 hodin. Veškeré informace najdete přímo na webu Crossu. Tolik tipy, kde se co děje, bude toho poměrně hodně, takže věřím, že si vyberete.

Then you like I'm up in.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Smokers a The Cure na frekvencích Dance Radio. Fakt velmi top věc, a se kterou se zároveň s váma rozloučím, protože dopolední drive s datem 4. srpna je téměř na konci. Děkuju za příjemný start dnešního dne. My samozřejmě pokračujeme dál. Nejenom do 12. hodiny, třeba s Fedele Grandem nebo z London Electricity, pak už taky i po 12. čeká vás náš mix v našem playlistu a zároveň dneska odpoledne se můžete těšit na mýho kolegu Mikeyho mezi 14. a 18. hodinou. No a v podvečer a večer vás čekají naše pravidelné pořady. Co je na programu a co byste neměli minout, je třeba Ferry Corsten a jeho Resonation Radio, nebude chybět ani Tritonia Radio Show, Jamie Jones Hot Robot Radio a nebo Spinning Sessions společně s Nicole Moodaber and the Mood. To všechno dneska v podvečer a večer, takže věřím, že si vychytáte vaši oblíbený DJ ze světa a já se na vás budu opět těšit zítra mezi 9. a 12. hodinou. Mějte se krásně a mějte krásný letní den.

Parta mladých dívek se před několika dny v obci na Chomutovsku rozhodla zpestřit si prázdniny popíjením alkoholu. Jedna z nich poté skončila s otravou v nemocnici. Žena, která dívkám ve věku 14 a 15 let prodala dvě lahve vodky, čelí nyní trestnímu stíhání. Britská energetická společnost BP nabídla k prodeji své podnikání v Severním moři. Pokud transakci dokončí, završí se přibližně 60-letá historie těžby firmy v oblasti. Prodej může mít hodnotu kolem 2 miliard liber a týká se provozu zaměstnávajících zhruba 1100 lidí. Americká společnost Apple koupila na počátku dubna prostřednictvím své dceřiné společnosti českou firmu PlasmaSolv, která se zabývá materiálovým inženýrstvím a specializuje se na vývoji softwaru pro simulaci plazmových procesů. Vyplývá to z oznámení na internetových stránkách Evropské komise. Počasí. V úterý očekáváme další tropický den, bude jasno, polojasno a v odpoledních maximech naměříme až 38 stupňů. Bio ukazuje poté jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
2: Už tam bude?
3: Nech toho!
2: Nežději, už tam bude?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Váš Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

Střední Evropu čekají další velmi teplé dny, při kterých mohou teploty stoupat na 40 stupňů Celsia. Na některých místech by mohlo být ještě tepleji než koncem června, kdy padaly národní rekordy. Jev El Niño se nadále postupně zesiluje a podle Světové meteorologické organizace by měl v období srpna až října 2026 dominovat globálním klimatickým podmínkám, čím se zvýší pravděpodobnost teplot nad normálem ve velké části světa a dojde k výrazným změnám v rozložení srážek. V pondělí se do Česka po mírnějším víkendu vrátila vedra v plné síle. Teploty opět stoupaly ke 40 a na Moravě byl překonán historický rekord, když ve Strážnici už před 3 hodinou bylo 39,9 stupňů Celsia. Počasí. V úterý očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 38 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Pozor! Ikonický muzikál Noc na Karlštejně míří 8. až 13. srpna na Sychrov a Konopiště. Zazní všechny legendární písně v podání Kateřiny Brožové, Marka Vašuta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.
7: Dance Radio. Dance Radio. This is bigger than techno.

parta mladých dívek se před několika dny v obci na Chomutovsku rozhodla zpestřit si prázdniny popíjením alkoholu. Jedna z nich poté skončila s otravou v nemocnici. Žena, která dívkám ve věku 14 a 15 let prodala 2 lahve vodky, čelí nyní trestnímu stíhání. Britská energetická společnost BP nabídla k prodeji své podnikání v Severním moři. Pokud transakci dokončí, završí se přibližně 60-letá historie těžby firmy v oblasti. Prodej může mít hodnotu kolem 2 miliard liber a týká se provozu zaměstnávajících zhruba 1100 lidí. Americká společnost Apple koupila na počátku dubna prostřednictvím své dceřiné společnosti českou firmu PlasmaSolv, která se zabývá materiálovým inženýrstvím a specializuje se na vývoji softwaru pro simulaci plazmových procesů. Vyplývá to z oznámení na internetových stránkách Evropské komise. Počasí. V úterý očekáváme další tropický den, bude jasno, polojasno a v odpoledních maximech naměříme až 38 stupňů. Bio ukazuje poté jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio.
1: Dance Radio.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
0: Dance Radio.

0: Ferek Don, Jim Cook, Everything You Need, výborná taneční muzika, slyšeli jste před chvílí třeba Martina Garrixe a část kapely YouTube Bono, DHU, We Are The People. My od čtvrtka budeme hrát ten novej single právě ve spolupráci s kapelou YouTube a Martina Garrixe. Představíme si hudební novinky už za chvíli, tak si na to 100% počkejte. Do té doby dáme třeba Kenin Power, Arno Costa nebo Hot Since 82 a potom už se právě mikroskopem podíváme na to, co budeme hrát nově od tohoto čtvrtka. Jsme Dance Radio, s váma opět Michael C. Dominikum přejeme jen to nejlepší k svátku, dneska je váš den. Venku teda počasí, jaksi za mě až nepříjemný. Teploty je takovou opět 40, takže rozhodně pijte tekutiny a buďte ideálně ve stínu. Tady v rádiu je pohoda a proto vám pošlu další taneční servis.
1: Dance Radio. Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

Letní paráda Hot Since 82, Shades of Freedom, Shaded. Tady jeden z rádia, tohleto je aktuální novinka v našem vysílání. No a my samozřejmě jako každý čtvrtek nasadíme z Brusu nový kousky a my se budeme podívat na to, který to budou tento týden. Tahle ta veselá taškařice, Oliver Heldens, Cry to the Young Punks, A-E-I-O-U. Zajímavý spojení hrajeme taky pro Joa, James Carter, Don't Wake Us Up. Nasadíme i houseovku Felix the House Cat, Fatboy Slim a taky Karola, Funk Drunk. No a aktuálně jeden z nejstreamovanějších tanečních songů, Martin Garrix a taky U2, Fireflies.

0: Tolik hudební novinky pro tento týden. Od čtvrtka Féteru Dance Radia, Oliver Heldens, Filterheads nebo Kalina Zenders právě teď. Pokračujeme.
1: Dance Radio, nejlepší taneční muzika. Praha 89 a 102,9.

0: čeho jsme mluvím, tady je Dance Radio, nejlepší taneční muzika, 10 minut před 15, potom tu bude Andy a další zprávy po 15. Společně hodíme očko na hitparádu Dance Radio Chart, to prostě nemůže chybět. A mám pro vás i nějaký zajímavý hudební tipy. Teď do celý Avion Drown, Cassius, Oh, Don't Let Me Be, a nebo třeba Hidden James a Summer, Follow Me, což je takový ideální letní song. No a k dnešnímu počasí, tady prostě sedí úplně přesně. Jsme Dance Radio, playlist na webu nebo v aplikaci DanceRadio.cz.
1: Dance Radio, nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Střední Evropu čekají další velmi teplé dny, při kterých mohou teploty stoupat na 40 stupňů Celsia. Na některých místech by mohlo být ještě tepleji než koncem června, kdy padaly národní rekordy. Jev El Niño se nadále postupně zesiluje a podle Světové meteorologické organizace by měl v období srpna až října 2026 dominovat globálním klimatickým podmínkám, čím se zvýší pravděpodobnost teplot nad normálem ve velké části světa a dojde k výrazným změnám v rozložení srážek. V pondělí se do Česka po mírnějším víkendu vrátila vedra v plné síle. Teploty opět stoupaly ke 40 a na Moravě byl překonán historický rekord, když ve Strážnici už před třetí hodinou bylo 39,9 stupňů Celsia. Počasí. V úterý očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 38 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

Tivoli, Mark Ward, Say It Right, další taneční muzika bude hned následovat, co pro vás mám pochystáno, tak třeba E.C. Cross a její Midnight. Tuzemský DJ producent Epoch Noir pustí novinku s panem Snowflake in a box. A aktuální drum and bassovou hitovku číslo 1, do tu hitovku číslo 1 dodá Wilkinson s Katie Alex Ultraviolet.

0: příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Později už tam budem?
2: Přestaň! Štěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Dance Radio. Dance Radio.

0: Tiga, Hudson Mohawk, Elizabeth Troy, Ascending into the Cloud. My jsme Dance Radio, pořád hrajeme nejlepší taneční playlist. A pokud byste chtěli slyšet vaše oblíbené tracky v hitparádě co nejvíš, tak rozhodně hlasujte na danceradio.cz. Klidně hned teď. Minulý týden jsme v hitparádě nasadili tři novinky Exvela, Mosimena a taky Tiesta a nastupních vítězů byl Another. Na trojce Calvin Harris na druhém místě a to se singlem Satisfy a Draw Moon, tuzemští drum and bassoví producenti duo obsadilo už dvakrát první místo a sám jsem zvědav, jestli obhájí zlato i po třetí. Zjistíte ve čtvrtek po 18. Ode mě teď Unitas, Martin Solveig a vidím tu právě i Calvina Harrise. Tentokrát z Jessie Reyes Ocean. Užijte si to.
1: Dance Radio. Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Muzika.

0: Calvin Harris, neunamej DJ, producent, hitmaker, Jesse Reyes, Ocean, my jsme Dance Radio a pořád hrajeme nejlepší dance music. Za chvilku těme rokovají John Summit z The Chainsmokers nebo Gala a klasika Fleet from Desire, potom zprávy a kolega Andy Road. A samozřejmě i dnes večer pro vás chystáme skvělý program. Ferry Corsten nebude chybět. Dáme si tritony na radio show Jamieho Jonesa, Spinal Sessions a Nicole Mudaber. Ta doručí svoje tvrdší techno na závěr dnešního programu. Tak si to užijte a vyberte si, nudit se nebudete. Na Dance Radio pokračujeme s dalším tanečním servisem. Úžasný úterý.
1: Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Parta mladých dívek se před několika dny v obci na Chomutovsku rozhodla zpestřit si prázdniny popíjením alkoholu. Jedna z nich poté skončila s otravou v nemocnici. Žena, která dívkám ve věku 14 a 15 let prodala dvě lahve vodky, čelí nyní trestnímu stíhání. Britská energetická společnost BP nabídla k prodeji své podnikání v Severním moři. Pokud transakci dokončí, završí se přibližně 60-letá historie těžby firmy v oblasti. Prodej může mít hodnotu kolem 2 miliard liber a týká se provozu zaměstnávajících zhruba 1100 lidí. Americká společnost Apple koupila na počátku dubna prostřednictvím své dceřiné společnosti českou firmu PlasmaSolve, která se zabývá materiálovým inženýrstvím a specializuje se na vývoji softwaru pro simulaci plazmových procesů. Vyplývá to z oznámení na internetových stránkách Evropské komise. Počasí. V úterý očekáváme další tropický den, bude jasno, polojasno a v odpoledních maximech naměříme až 38 stupňů. Bio ukazuje poté jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: 1991, Guiding Light, tohoto je skvělá drum and bassovka, moje oblíbená. Playlist jako vždy na webu dance.radio.cz nebo v apce a taky vás budu lákat na Rave On Air, protože tenhle ten dramec, to je ideální věc k tomu. Rave On Air je 120 minut nejlepších drum and bassových beatů každý týden, každý pondělí mezi 18. a 20. Náš tým sledujte taky na Insta, kde je naleznete jako Rave On Air na konci potržítko a to je přesně to místo, kam se vydat, pokud byste si chtěli poslechnout starší vydání vaší oblíbený drum and bassový dvouhočky. Clooney, Robin S., Dubs a Bobby Harvey, anebo Four Strings, další taneční muzika ode mě. Super úterý.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou záruku.

0: úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Pozor! Ikonický muzikál Noc na Karlštejně míří 8. až 13. srpna na Sychrov a Konopiště. Zazní všechny legendární písně v podání Kateřiny Brožové, Marka Vašuta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

Christoph, give me the love, tady jeden z rádio. Meteorologové po dnešních opravdu extrémních teplotách, kdy opět všechno atakovalo rekordy a naměřili meteorologové třeba i přes 40 stupňů Celsia ve stínu, tak v následujících dnech na celém území České republiky stále budou poměrně extrémní teploty, ovšem nikoli v kolem 40. Teď už na nějakých místech si dávajte pozor i na silné bouřky, budou se opakovat i zítra, večer a odpoledne. Například v Praze už se jedna blíží, taky jedna míří na sever Čech. Samozřejmě, tohoto velký, horký, těžký, extrémní počasí, velká zátěž pro vegetaci, riziko požáru je a taky bude ještě výrazně vyšší než například v červnových vlnách veder, který jsme si museli prožít. Takže opatrně na den s radou jdeme ale zpátky k tanečnímu playlistu Third Party, Netsky, Undermedic nebo Basement Checks a Never Say Never. Tohle byl Christoph. Naprosto úžasná záležitost. Funguje skvělej v klubech. Dance Radio.

Nejlepší taneční muzika, my jsme Dance Radio, pořád pro vás vybíráme jen ty nejtaneční hity. No nový Anis Up All Night, za chvilku třeba Nel Nada, Kate Smurf, Stop Me Now. Dáme si Lost Frequencies, So Much Beauty Around Us. Nebo Duke do Monta, You're Lovin'. To vše na Dance Radio, celou zprávy, já Andy Rhodes.

střední Evropu čekají další velmi teplé dny, při kterých mohou teploty stoupat na 40 stupňů Celsia. Na některých místech by mohlo být ještě tepleji než koncem června, kdy padaly národní rekordy. Jev El Niño se nadále postupně zesiluje a podle Světové meteorologické organizace by měl v období srpna až října 2026 dominovat globálním klimatickým podmínkám, čím se zvýší pravděpodobnost teplot nad normálem ve velké části světa a dojde k výrazným změnám v rozložení srážek. V pondělí se do Česka po mírnějším víkendu vrátila vedra v plné síle. Teploty opět stoupaly ke 40 a na Moravě byl překonán historický rekord, když ve Strážnici už před třetí hodinou bylo 39,9 stupňů Celsia. Počasí. V úterý očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 38 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Nejlepší taneční muzika, tohle byly Milk Bar a taky Alex Sicrou Disco Night, což je pod jménem Milk Bar, italský duo, který aktuálně produkuje takovýhle pěkný houseový věci. Případně je samozřejmě můžete poslouchat samozřejmě taky, ale i sledovat na sociálních sítích. Hned po reklamě vám bude hrát douší Fred Again se Samim Virgin, Winnie, Jupel, jejich Ocean House, což je taková letní taneční pecka přímo k letošnímu roku. No a Alexi, jaký pole dancing, není potřeba představovat, tyhle ty Němce si taktéž určitě pusťte do uší playlist na webu nebo v aplikaci danceradio.cz a pojďme si užít další taneční muziku.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: jsme Dance Radio, hrajeme parádní taneční muziku. Fanoušci japonské videohry Resident Evil z druhé poloviny 90. let mají důvod opět k radosti, protože za necelý 2 měsíce zavítá do kin nový filmový zpracování režiséra Zacha Craigera, jenž se zcela oprostil od akčního pojetí předešlých adaptací. Horor, který se natáčel převážně v Praze, ano, bude mít českou premiéru 17. září. Nyní se představuje trailerem a vy si ho můžete prohlídnout online. Hollywoodský štáb zamířil během loňského října a listopadu do ulic pražského Karlína. Pozorní diváci tak na plátně rozpoznají třeba okolí Negrelliho viaduktu nedaleko stanic metra Florence a to se proměnilo v zasněžený Raccoon City, dějiště zombie apokalypsy. Tak případně je vše online. Další muzika právě teď. Jsme Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Díky za úterní poslech, taneční odpoledne končí. Teď si dejte hoďku nejlepších tracků bez mluvení, potom program až do půlnoci. Jamie Jones, Ferry Corsten, Tritonia Radio Show, Spin Sessions nebo Nicole Mudaber. Já tu budu opět zítra, a to od 14 hodin s nejlepším tanečním výběrem. Pokračujeme víc na danceradio.cz. Ahoj!

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
2: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou supercenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
1: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dance Radio. Dance Radio.

Archives on a

makes me anxious. At times, unbearably so.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio.
1: I'm a summer seat,

0: Yeah, she's at home.
1: Dance Radio. Two ships in the night.